0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler, razne vrsta 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrsta 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku. Zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
4: Motobox Pula.